0: Nid ydych yn sgart, a chaf o bwyr hynny, a chaf o bwyr hynny yn rydydwyr hw, gos dwi'n y blai, a chwysio dy giri swysg o wachter nefyr gyda yna.
1: Fe bwyl, chyn y fi'n cha hobl gohomlan tri hynny, fi'n spei loster. Agos fi'n edrych ag i chytio mynd ysi ma jedi.
2: Wel, cho gyrdi ni wedi'n mynd exotic gyrdi ni.
3: Beater, ie, ta chyn naf cwtyn ta yn cha. Fi'n cha ein nesgyrt ni hwyrpa, no, San Afric.
4: Vi wish you gas to you know han nele gas to I guess there way huler far you know then you got argument you should do it shana aha ta han ni gas to na
5: are we shana very division me husa khair na champa wo eh na we shana shro ma jeni we shana ro fai logi me ke kar hat ra put ni ni were television cha football me shara the radio football gas there way we gonna shag the cha wa ni we shat
6: Bairskiel to Lún Gahine on Hine Gamen Lé ar RTE Radio na Gaeltarte, Lumsa, Michelle Nicriana.
7: Lá Cúristeach an Éir in Lídia Cúigas a Dó. A grúcan a chút is na Farbacha.
8: Sa trá nú focal ar acol a tárach rúla, chula waid an dún a fúla hair. Clústur an teistur ahanta, maic pío cnéla, ag léifskeelta o nuchnúsach gearskeelta, La gan agus scéalta eile, leabhar a fáil siúb sa mlíon fiche fiche. Bain an cúswagan a scéalta sa leabhar le óge bhaic agus a fása níos sa dár a leag a ché tseachaitse, cé gúil scéalta simúla eile le fálín sa freisin.
7: Ach, spragan na cuimrí sin, cuimrí eile.
8: Na cáil de hens, éisteach leis an údar a héin, maic pí o canéla agus a léabhach a scéalta, Chwyla bwaidyn zedolna yn tio i'r RTE Rhaid yn o Gaeltachta ag ffynwmed gan hynig.